Zechtěj, tak ti vču činut. Zvyk pa sobota, třetia noc, on tur jak po šnurku. Pasažeri od mažitin multum, tajnce, chulánky, palenie lulkov. Bál domůvky, klub, ty co tam ještě, třeba ti spět.